Stadio, spíšem len v kováte. Predali to, sino tak fajno pachne, tak škoda to, sino, kosátko z kosáte. Podravo zemi, pod obohu dováte, a po tomu to, sino, dostane zachováte. Preda vosin, budem ho rod zbierate, nazad na pole, budem zbíže žate. Teper mašneriu treba vertate, skinčevu doma, prišou sousidem pomáhate.